Božena Bjaršec, zaso tam sejdžu a ja tu zaso stiju a so veselu, zamožu vas překvapič, abo spíš prajč, što nás, nám, nás veselí dženca rano, što je šúčbu nás tu pahač rano do šešči. Kristin Mučarec. To je Michaela Melzerová. No a tyž Ištvan Kovela nás veselí hač do šešich. Ale vězo seda tyž mezinárodná hudžba, kajž nětko le tule Aerosmith and Young Blood, My Only Angel, tyse môj jeničký janžel, kajka je to romantické vuprajenie, 5 hodí 12 je dobrý start. Do džensnýš je punčele.

Očko. Po Bedelknaš ještě. Trošku tvrdša hudba tu serbským rozvozu. 22 Grand Slam titulu Steffi Graf, 6 Grand Slam titulu Boris Becker a včera Alexander Zverev, první Grand Slam titul.

0: Dostate prašeš no da preni serbski Grand Slam titul. Vulki prašak.
1: MDR Sachska serbski Rosvos. Sport.
0: Došte trošku traje, ale Jan Reo nam zima vuslitki konca tyženja.
2: Po skakanskim pruvanju klase Elbe Holešovski Dubravce v obvuku sakskih mištorstvu by kruščanska trojka Florian Zarodnik, Kšeščan Zarodnik a Brita Zarodnikova bezposrednje po skakanju vo vukonje kruščanského dua jecharia Kšeščana Zarodnika a 10-letného Valacha Veritasa diskutovala. Šice cio pokazachu vistu nespokojnošť, tež jechar Kšeščan Zarodnik.
3: Mit dem Parcours wurde natürlich mal das der Reparatur, das du da jetzt hieße Reserve ja rausbreu. Der Schack von das wohne Jens ein Training war Parcours. Die sind zelle hat noch eine Routine, sagst du, CSC Zdobic, am Oprem, da bist du schon Schäkiewicki, gott ich buche, poste, du willi Lippe funkuat.
2: Wot 29 startovacer dvojko v obsadži štaj Valach Veritas a jechal Kšeščan Zarodnik 16. miestno. Kopanske vuslitki v krajnej klase štafla Vukot je rezerva biskopičanského KT08 vážne duel přečuvo zestupy, přečuvo kopariam z nimských bázlic si 0 dobeva. V okresná vyša liga Sokol Ralbice Horky Horný kraj Šprevia 1-1, rota Sokol Aleksandr Vauda a drohotka Ramnou športová jednotka Kruščice 2-3. Hostčo z Kruščic bychu v biju 15 menšinu v prvním počasu 3 ráze trechili a 3-0 navedovali. Jedno rota by Alvin Graf docpil a dvoje Jan Boguš. Kopanske vuslitki z okresnýho ligou 1 a 2. Rezerva Rakečanského športového tovarstva je doma s 1 přečivo druhému mustvu SJ Kruščice dobyva. Rotak 1-1 by za SJC Robert Materna celiu. Riane úspěch 2-0 svečachu čera Radvors Bulkopario doma přečivo rajnému zjednočenstvu vás Bibel Kumc. Po přestavce trechištaj za hostčičela Claudius Buša a Karl Hetáš. Derby Pančice Porchov sú hostčo z 2-1 dobili. Za Pančanu by Florian Zelnak trechil. Nadbyvo prvního kopanského mústva športové jednotky Nebelčice Handry Koring by čera v Nebelčicach přečivo hostčom z Haselbachtala dobyčerské rotaky snadnému C2 docpil a to v 4-90 menšinie. Do toho by Sarniančan Štefan Bénč dvojce za SJN Vurunov. Dvaj rajnej dny dokonca maja pak Nebelčance Kopario dále dvaj líčakaj zastatka na načelníka na kopanskú rezervu z Vachova. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice modro byli nesvačidlo 0-7 počas 0-5.

0: Nemožu ani nepráč, ale rada aj praju k našim serbským božšam Gišpanitko na boše Štichkatka.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobar ranie. Slepjanska farárka Jadwiga Malinková bude přichodna spolnomocnjena za serbske náležnosće Evangelske krajne cirkvi Berlin-Braniborska Šleska Hornja Łužica. Ju zapokazaja do tutoho zastojnstva na zhromadnym evangelskim cirkvinskim a domizniskim dniu přichodne konstitucjenja w Ojerecach. Nimo toho cedža wieriwi zhromadnikem še z Božim odkazanjem svědčić, kaž tež wiedźeni po starym wojeruskim mieste doživić. Jeden z wierszku niedzielu budzie korzu koniacich zapšahu do spal, gdzież wočakuje w obczelniku zhromadnosć a serbska biesada, praje wojeruska županka Gabriela Linakova. Svědčenské kemše z Vojeruské Janské církvě serbský rozvoz originálně přenošuje. Zazbě do 5. leta kulturnie zárody Budušině je sobotu viaca hač 100 ľudí doživivo. Duo Helena a Jan Brizan-Heduškec je předstěju svojské, nímské a jenželské zpěvy na zárodže serbského ľudová ansambla. Od letuša maja na zárodže rozšírenú kuchnu, tiež jevišťo bo hinak zariadované a vomilče a vomilce raja netko z kulisu starého miesta pozadku. V Brezovce v Dževinskej gmene so nedoša gratunia vonjovie v obore dále vúživa a jedna rumnosť so runie za pestovaniu přetvoria. Přidatne k vonjovobornom rumám napríklad za dále kubvanie nastava tam rum za kreatívne zábiry pestovarských dečí. V postupie tvarských dživu na minenie gminské ráče informovachu. Tu kvíľu hišče sucho tvarské dživa a v obmietkové dživa dále du a na sanitárnych přípravách so hišče dživa. Komunálne pestovania ste podľa starie voňovie v obore, no a gratunia bú direktne napřečená tvarená. Ve obvoku iniciatívy SEŠ, Sýč serbských hučbníkov, zetka so sobotu Lipsku niečo posta serbských hučbníkov a hučbnicov z Lipščanského regiona. Ich bie jako vonoorganizátor Jakub Grul pod heslom Urban Serbian Sounds na vumenu přeprosil. Zdobom predstavíchu mnoze nové svojské serbské vúčbne produkcie. Tak vústupovaše miestrujem duo Valborga Vaučic a Izabela Kodunska, kajšte šlu Iza Naukec pod pseudonymom Knittl. Dvě dževaničce vienovašte so tvoreniu fičera za radio a rekonstrukcii hižo zubených serbských rejov. Magdalena Šeferec z Vodkulovského jechanského tovarstva je si včera cíče leto pospochy titul Sakskie mištorky v skakaniu v Holešovskej Dubrovce budobila. Na turnire v Holešovskej Dubrovce sú konstitúčenia ve viace hač 23 prúvovaniach sakských mištrov a sakské mištorky ve všich starobných klasách zvieščili. Nesvačanské jechanské tovarstvo je s tým hižo cíči kruč pospochy sakské mištorstva disciplínia skakanie prevedlo. To bych upovies, že kotrž nám magače tiež na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S tožto svončkom štartujeme do nového dňa a do nového týdženia. S popodňom pak přiberaja potom tiež mročele, vostane pak celý deň sucho a to při maximálnych temperatúrach 24 do 27 stopňu. K tomu zmieme dňa tiež trochu viciga, kotrož přinže z juha. Tiež v prichodných dňach zmieme svonco, ale tiež potom tožto mročelu k tomu. Tiež pokapač soma a to hižo júce. Či veslie potom ponodženstnišemu trochu spadne na 17-22 stopňu a tiež sredu a štvort kvostene dále neobstajne so svoncom, s močelemi a tiež s nekotrimi kapkami dešča.
0: Ten sa potaj kým hišče raz liečný džin prave so nasriebač svonca a potom Katka, hej, bude trošku...
2: Znajmenša na meteorologu, tak ľubia. Zo dešť vopravč všinže za to vie, za tú žanú garanciu nemáme.
0: Ale môžu na kúži pat veselý boj, jeli môže příroda tiež raz vodechnúť. Na drohách šitko dere beží, vyskače žanenecu, tuž nám rade zdieče, jeli nešto vúľadače. Číslo však znaječe, budušin 7, 30, 400, abo tiež rade přes četou funkciu dámotný app MDR Serbia.
1: Serbski Rozvoz.
0: A nie tylko ona zaspiewa. Stawacz, proszę, pecz po na poszeszczycie.

Pečodžin 42 či je, no a dženca večer od 8 do 10. Vuseva zaso Moda Žoma, Radio Zatkula. A to zabieraja so moži rozvozhovnice dženca z přijotami na beach volleyballovú túru, kýž so potom dženca za týdžen zahají. Ľubí modostný, no? Rádio Zatkula, kaž všetko od večer 8 do 10 tu na frekvenci 100,4 MHz. Team Zari přeprošuje dženca na skáčovanie za kulturníkov do krabatu a mena čonom komcu. Tam chce ja so s praktickými příkladami kvôvokovo organizácie a prevedenia väčších zariadovaniu zabierač. Nimo toho chce ja to tiež vo názorneniach a v uprovaných praktikách vomeneč. Zajmcu sú útrobne vítani dženca od dopodňa jednačích čonom komcu. Tam Zari vás útrobne vítá. V Budyšinie, tam ešte vítaný dženca večer na žurli SLA na reporterové slam. To je zabavná show takrec, kde štyrio žurnalistia so vubiedžuja, što môže najzajmavša vo svojich rešeršach a reporterových doživeniach povedač. To sú kolegojo SZ, tak 24, či Zeit, aber tiež Neue Lausitz. Započat k dženca večer sedmich ansamblu. Jutze je večer 6. zjavne posedženje Vazovskej gminskej rady, a to na žurli radnice v Vazu Jutze večer 6. A přichodná zjavna zromadžizna zariadnického zjazka při kloštorskej vodže, ta je Jutze, a to sidorní tvárenia zariadnického zjazka Pančica Kukove. Jutze večer 7. so zjavne posedženje zají a zajmce sú vútrobne vítani. Cibilky na 6. a to je Veronika Zárodníková v Serbským rozhlasu.

0: pečodžin vosom a štyrceč je, nitko pak so prošu nic nastrožič, keď bu? Uj. Haj. Takhle to kličeše sobotu na Mönkec vúce Budyšinje, jako so tam dži a mordžina vokre za lohko atletice v ubydžovachu, tež serbske športoče a serbske športoce bychu silne zastupeni a vojovachu vo medalje, nimo mezvočov, nimo nových mezvočov na vokreznym v ubydžovaniu, bychu tež nikociš Serbia vieza znaja, napríklad 12-letnú Helenu Brezanec ze smyčke, skotraž, môžeše so přes dvie prene medali veselič, zvote medali.
1: Ja trenujem v Kamencu, neke bože jene leto hakle trenujem, also šin zak to, to neke moje cíče vúbidžované. Also dženca se ja ve vysoko skoku cíče mysno bo, a ve sprinče te cíče mysno. Ha, ja se ja spokajem, dyste.
0: Praj Helena Brezanec. Za towarstwo USLV Budyšin wudoby se Teresa Maciec we wysoko skoku z 1,48 m zwotu medalju. A štachlowym biju se Teresa Zromanie ze Serafinu Mičkec slibro zawiesci, a na 400 metrov se Marta Mirčinkec zvotu medalju vúdobe.
2: Za mňa poprom cíle dera biežalo, ja som nekým to 100 metrach, som ja druhá vodová, to by škoda, dokáž som ja mnoha jara mauký vodstok na to prinemestom a 400 metrach som ja prinemestno dobu. Hej, 400 metro, ja šetci také dračovaná, dokáž jen dobi šun jara spíšne biežič, ale de kytro dô, also kus šes jenu menšinu, habon jojn potom jara hodu, hej.
0: Veseli sa Marta Mirčinkec, tiež diskus sa metáše, mave dačele, tu si Anneli Kumarec, druhé miestno zdoby. To bych u nekotre stúšto z veselacích vústietkov na sednatých vokresných rachkunstyginia za džiči a moldžinu v lohkoatletice na Mönkec vúce Budyšinje. No až tu štíš, ráde spíšne beží, to je psyk. Zade tež za zajacom, abo dalšie zvierinu, tu iš praj mi chodcíš, zmi psa za pas. A to 10 menšinu, to 6. Dobre ráne, přejem moj Katka a Jakub.

0: 6 menšino do 6 je.
1: Nábožné slovo.
0: Má dženca ráno Mirčin Bauca z Budešina.
2: Ja so podarmo pracuju a přivožuju svoju moc podarmo a nevúžne. Takú skôžbu namakame poda profete Jezaja. Přesvapenie a beznádžinnosť tutoch biblických slov, kýž buchu jako ochranovské heso tuto dňa uzvolené, tak každý z nás sobu začúvať zamože. Začíš, zo sa šaprovca vúdaniva nie, neladajú na to, hač nadžele, abo pri osobinských přerezačach, stano samo ich še bule boli, dešli proste zrštenie. Přesvapenie vo neradženem, přitruží so ich še niv, abo žarovanie vo návožované moce a proce. Cíl mysnené, a temu ich še brojené energie, ktorýž bychme za druhé vici muli trebač. Nechám so krobliť štúte svoja na nás počávovač, ako bychme muli naše šietne starosti a frustrácie cíle profánoho razu přirodovač s dňtom, aj koho poprom. Svoja úvoha tak menované Boží otročk. Ač je to ľud israelský, Kristus sam, abo skéry symbolov apostova, o tým so ani teologovi, ani výrivi přes jedný nesú. Kunsti je prinotné sáde pak ište faluje. A tuto nepovači jenož za Božo otročka. Štúškul je, ale tiež zauši proce a moce, ktoré džien vôte dňa navožujeme. Moje právo však je zaujeno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobraj, Mirčin Bauca z Budušina, nadoku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Pečo džin, vedom, šešča postaje. Dobre ranie, přijemo. Katka, Jakub.

0: Weilburger Wauji, Zwossom, Menschino, Boschisch. Hier, Anitko, Bodamissa, Rosomanie, Psychotnich, Menschinach, do Budisgeo Starom, Mista, Adona, Sarodu, Serbskeho, Ludoveho, Ansambla, Damschak, hier, Sabotu, Duo, Helena, a Jan Brezan, Heduschkets, Sahujiu, Ariat, Konzerto, Salitushu, Sezonu, Sahaju. Litsa, jedak, soste, jebischo, dam, na Sarodje, SLA, na miestnem Budki, je so hevak pičo předavavo. Publikum vidži, tak rec netko jevišćo, a kulisy staro mesta pozadku, k tomu prajtaj Helena a Jan.
1: Hej, celo spontane muže, a neke rec, zabyšu to poprom tu celo příjemne, v tej nové variantče jen se trošku mu ladač, to, co tam také na mostče stane. Ja se musím za tež, když na mostče su, je to tež lepe. So oni vidžaš, to tu, jo, a to snadno je no, dobro vabino, jo. Hej, to neke tenčke, što muže, k tomu prajt.
2: Misa ta ambienta čiše jara ljubi. Ono, to rune tako tun čas, že svunca su koja kulturna zaroda je vulku prucu navožovava, to rene vupešit ze svetcu, s temi stulčkami jo, tako to vupada kaj pši morju, to ta ambienta, kiš mi upšetce zase činje.
0: No vidíš, a za cí menšiny sme nám znova kulturní zárodže serbského ľudového ansambla, što tam nového sida, što sú nanoj stajli, načo sme sa veselíč, nedom vám to rozpravujeme.

A lubišo fero jo bliskač, je nam svirne připosłucha z Džiliu Tunc tej zejcach. Na smier kamen seda jadro fota, tuž vam dobru a vestu jezbu z tutej aktualku. 6 hodin a 8 nače jedno a lube dječi, vy vieste netko, što na vas čaka, abo? A ja, ľubé dieči, šíce z vás, kýž do šule kodža sú zaujšte čera abo dženca rano poriadne svoju tobovu spakovali a pola šitkých z vás zaujšte tá viec tobole nepobrachuje, kýž dieči vám našim najnovším vúdaču našo hodančka vopisuje. Štodre dieči túle menia, ľubé dieči, poskajte raz.

0: Všelijaké druží nedávají.
1: To je opísané?
2: To je činka.
0: To můžete toustovat.
3: Trubci z dřeva.
4: To je bylo.
5: To je může paslič.
6: To mě jen si říct, potřeje.
7: Tam hore jen může malovat.
8: Písat.
9: To může zase vůzívat.
10: O to může mám plakáty činč.
11: Je může s tím faudovat.
12: Jen může to odsíjat.
13: To má druhé celé vůtře kromy. To může jen se zrzat.
14: Na nusniku to vysa.
15: Nusniky jsou tež do materiála.
16: Oh, já jsem čipne, oh, já jsem čipne, oh, já jsem čipne.
17: Hej, hej, to môžeš s tým si tiež rič vodrič celé pravie. A ja zaujšte ešte netko vôdali, ktorú vodmovu pýtame, potom napísajte ju rade na kartu. Sčeče ju na MDR Serbský rozvoz, pustu na miesto citu budúšine, alebo vopýtajte rade našu stronu mdr.de Serbský program. Tam môžete si menujúce pod Dičace Raj Hudančko ešte raz naposkáč, vizo tam pek priky a podvu horadele a votam môžeš nám tež rade votmou svač. Sobotu vám potom dundak přerodži po zvučenem vášniu na podževečich štú je dobyčer abo dobyčerka a kýva tež riane myto tuž vám veľa vesela pri hodaniu.

0: 6 hodzin 2 postaje. Sobotu sú so hudžmice z Lipšanskej vokoliny v obvuku iniciatívy SEŠ Sič serbskih hudžbnikov v Lipsku zetkali a tam prezentovachu tež tožto z nich nova produkcie elektronických spevov z serbskými textami, Katka.
1: Hej, bych jutro napríklad Kruchy Valborgi Vaudžic a Izabele Kauduinskie, oni však vystupuje ako duo, tež Luisa Naukec novú hudžbu prezentovaše svoj nový serbský technokruch menúce. Przeprosu by hudžbniku Jakub Grohl a toto zetkanišča CIMT je to Centrum za imersívne médiové umiestvo, za hudžbu a technológiu.
2: To je rum za hudžbné experimenty a tohle som všelakých umiestvov přeprosil, to nešto činč a pokazať, to keď tyšen romadže přinže, romadže tyš hudži a vice pokaza, majem te možnosti tý na umiestvom polu so umieniť. So tu zetkáč v nem novom rumie, rumie, kýž nie je tak zjazané so serbským, ale kýž přes to možný tiež je nový vid na serbskú kultúru dostať.
0: Praj Serb a Lipšťan Jakub Grohl do koncertu z elektrickej hudbu a serbskými spevami a textami vo sebe skýčach v opetovariam tiež divonič se Katka, abo?
1: Cíle pravie Friederike Mormann napríklad pokazáše, kak produkuje so feature za rád. Radio. Je to vosibita forma dokumentarisko přinožka. V Dživaničce dživachu zajemce vosibie s zvukami brunicujich jamu v Užice. Vážne za dobrý zvuk pietujštejš akustické technické vôhotovanie koncertného zetkavanišča, kotrž je neušitná a vosibite, kež Jakub Grohl praj.
2: Tun zvuk přinže ze šich stronu. My máme 22 vodcerečaky, a teto zmožná, so všimte ten zvuk od záde, od prytku, od horeka, tykus od délka. Dženca ten prvný koncert od Valborgi a Izabele, to budeme to tý zasadžiť a to klinčí potom kajš v jednej cirkvi.
1: A Jakub, je tož ako sa rečo vo Dževaničko mají. Tež Rejovansku Dževaničku tam miachu, tutun vôtovaštaj Gregor Klim a Teresa Jakobsova. Pokazachu sledženia a rekonstrukciu hižo dávno zabitých rejovanských spevov a krokov.
0: No vidíš, nieže pousta zájemcov je zariadovanie vopytavo v Lipsku, hudžbník a vône organizátor Jakub Grohl je na koncu jara spokojom byl, kaž sam praj s prvným sečovým zetkaniom serbských hudžbníkov v Lipšťanskej končine. Što takhle šitko nedává. 6 hodin peča pousta je 7, nevodače 5 menšinov do 7. Tak je pravo oko. Nietko pak nás zveselí. Mirči Meclich, štujš. Čo ešte vidieť mám, nech nám zaspieva.

do 80 leta mi kisu naše wokolinie zasedleni tu bydla tak rec. Film, kis so produkuje tun raje kunz džiat na teho lec. Dotka tu iš meni so či zajmce nekak do voneho časa hodžič, reka žane babene vosy, abo také cyby, nimste štrenčen, su na kuže pat tabu, rune takáž tatu, abo pilsinky a tež vrutne frizury, kis dalších koncoste, ja, kajš pisa, ja. Šušnitka praj, tam so vidžu, tam mam zájim na vujky z činovine a božišo snena tež so na vujky v obrazoce zaso raz sam vuladač, co nech přizivi pola filmové agentúry kýžbu filmgesichter. 5 dní so produkuje a seda vizatý šmavý feng jako Jack, agentúra filmgesichter byta komparzo a statisto za historický film vizorecu. Domôže česo rade. Požadač, poabič a sa tam přizivič. Sedam hodin cínače je.

0: Nitko pak so prošu nic nastrožić. Gdzieś bu? Ui. Haj. Takle to kličeše sobotu na Mönkec v Uce Budyšinje, jako so tam dziči a mladžina v okre za lohko atletice v ubydžovachu, tež serbske športoče a serbske športoce bychu silne zastupeni a vojovachu vo medalje, nimo mezvočov, nimo nových mezvočov na v okreznym v ubydžovaniu, bychu tež nikociciš Serbia vieza znaja, například 12-letnú Helenu Brezanec ze smyčke, skotraš, môžeš sa přes dvie medali veselič.
1: Ja trénujem v Kamencu, nekaj bože jedné leto hakle trénujem, až všetko tak to. To je nekaj moje cíče v ubydžované. Also dženca sa ja v vysoko skoku s cíčem mysno bola, a v sprinče tej cíčem mysno. A ja sa ja spokojím s tým.
0: Praj Helena Brezanec. Za towarstwo USLV Budyšin wudoby se Teresa Maciec we wysoko skoku z 1,48 m zwotu medalju. A štachlowym biu se Teresa Zromanie ze Serafinu Mičkec slibro zawiesci, a na 400 m se Marta Mirčinkec zwotu medalju wudoby.
2: Zamiar po prom cele dera bieżało, ja z nieki bytów 100 metrach, z mia druja wodowa, to byku szkoda, dokoż z mia jara małki wodstok na te prynemistom, a 400 metrach z mia prynemistno do boa. Hej, 400 metru, ja szetze takie dratschwana, dokoż jenem, dubi szun jara spyszne bieżeć, ale die kitro duo, also guzszes jenu menschino, habon join potem jara hotu, hej.
0: Veseli sa Marta Mirčinkec, tež diskus sa metaše, mave dačele, tu se Anneli Kumarec, druhé miestno zdoby. To bych u nekotre stojšto z veselacich vústietkov na sednatých vokresných rachkunstyginia za dječi a mladžinu v lohkoatletice na Mönkec v Uce Budyšinje.

0: Krakšesčan, alias James Münch, sa tu praša serbským rozvosu. Na čo horde by čnur snano na to, što sme konc týdňa takhle doživili, šako je so konc týdňa tu išto stavo, vie Katka Pöplec netko tiež našich poješťach na po dževečich, na po osemiche. Dobro ranie.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobre ranie. Slepjanská farárka Jadwiga Malinková bude přichodná spolnomocnená za serbské náležnosti Evangelské krajné cirkvi Berlín-Branjevorska Šleska Honja Vúžica. Ju zapokázaja do tutoho zastojnstva na zromadnym evangelským cirkvinským a domizniským dňu přichodne konstyženia ve Vojerecach. Nimo toho celča vierivý zromadne kemše s Božím odkazaniem svedčič, kajštiež viedžení po starom vojeruským mieste doživič. Jeden z vierškov nedželu bude korzu koniacich zapšahu do spal, kdež očakuje v občelniku zromadnosť a serbská besada, praje vojeruská županka Gabriela Linakova. Svedženské kemše z Vojeruskej Janskej cirkvie serbský rozvoz nedželu originálne přenošuje. Zazbie do 5. leta kulturnie zárody Budyšinje je sobotu viace hač 100 ľudí doživivo. Duo Helena a Jan Brizan Heduškec je predstaju svojske, nemske a jenželske spievy na zárode serbsko-ľudového ansambla. Od letušoho maja na zárode rozširenú kuchnu, tiež jevišťo, bohinak zariadovanie a vumilče a vumilce raja netko z kulisu starého miesta pozadku. V Brezovce Dživinske gmenje so neduša gratonja vonjovije vobore dale vúživa. Jedna rumnosť so runje za pistovanju přetvarja. Přidatne k vonjovobornom rumam, napríklad za dale kubvanje, nastava tam rum za kreatívne zábiry pistovarskih dječí. Vo postupje tvarskih dživu na minjene gmenjske rađe informovachu. Tu kvilu hišče sucho tvarske dživa bieža a vobmietk so přihotuje, tiež na zanitárnych přípravách sa dále dživa. Komunálna pistovania stí podľa starie voňovie vobory. Nová gratunia bú direktne napřečona tvarená. Magdalena Šeferec od Kulúského jechanského tovarstva je si čera cečili to pospory titul Sakskie mištorky skakaniu v Hološovské Dubrovce vudobila. Na turnírie sú konstudženia ve viace hač 23 prúvovaniach sakských mištrov a sakské mištorky ve všich starobných klasách zvyščili. Nesvačanské jechanské tovarstvo je s tým hižo 3 let vodeče ceči kruč pospory sakské mištorstva disciplíne skakanie prevedlo. V obvuku iniciatívy SEŠ, Sýč serbských hudžbníkov, zetkal so sobotu Lipsku niečo posta serbských hudžbníkov a hudžbnicu z Lipščanského regiona. Ich by ako vonoorganizátor Jakub Grul pod heslom Urban Serbian Sounds na vumenu přeprosil. S dobom predstavujú mnoze nové svojské serbské hudžbné produkcie. Tak vystupovaše miestrujím duo Valborga Vaučic a Izabela Kodujnska, kajštiž Luisa Naukic pod pseudonymom Knittl. Dve dživaničce vinovašti so tvoreniu fičera za rádio a rekonstrukcii hižo zubených serbských rejov. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje přečelný džin, napopodňo pridruža sa potom dušem ročele, vostane pak celý džin sucho živesle prostupa biodňa na 24 do 27 stopňov. Vecik přinže dženca z juha. Juce zmijeme duštom ročelu a tiež nekotre kapky nas očakuje, švíle tuž predovšem popodňu, tiež menšie nevedra sú možné. Jutro bude trochu kvôdništo, při 17 do 22 stopňach. Tež sredu a štvrtk vostane dále neobstane, se svuncom, ručelemi a švielemi temperatúra potom dre dále spaduje.
0: A ja mám nikak začíšť, Katka, so svunco a mnóstvo byskačov. Zromadže vysa taj, rysa tej. dokiž mam ci buskače po skitku. Bieš ešte 90 v Bielšecach nás mi budestec sedaja droje fota, rône tak, kajš zejcach, tam ste buskač. A mam ešte buskač, je tko húžba preč, buskač v, na Biesto 8 a 70, my s Ľubijom a oba Odovicom, tu ište nám všetkým dobru a viestu jezbu.
1: Serbski Rozvoz.
0: Přeje dobrý start do dženstnýšie punžele s Katku a Jakubom.

Publički serbskim rozvosu spišnu jaknu radetiš serbsku hudbu, no tun zasvršiče vizo dženca večer tež zaso tež vuseva radio Zatkula. Wot was mich dodges hat sich moda joma was vita dam zabiraja so moji rozvosunice z pschiertami na beachturu radio Zatkula dženca večer wot was mich dodges hat sich. So wie? Stuši aktuálne vúdače vúľadka, sobotu, televízii, skomžiu, žaden problém, ARD-mediatece je dále namakače, mez druhým pobychme stroži šujský muzeu a sme si vobladali, kak je so před 100 letami tam vúčovalo. Tým Zari přeprošuje dženca na skáčovanie za kulturniku do krabatového mňa čornom komcu. Tam cedža so s praktickými příkladami kúavokovo organizácie a prevedženia väčších zariadovaniu zabírač a to dženca od dopodňa jednačích čornom komcu môžeče rade podľa byč, toto pak so rade ešte raz bola Zari přizivče. Dženca večer, ste vítani na tak menované reporterové slam, a to na žolu SLA. To je zabavný večer, kde štyria žurnalistia so vúbidžuja, štú môže najzajímavšo vo svojských rešeršach a reporterových doživeniach povedať. Dženca večer, započiatk večer 7 v Serbským ľudovém ansamblu. Dve posedžiny mám zjavné posedžiny jutce večer v posedžiny Vázovské gmenské rade a to večer 6, tam nižšie sedaní a tiež zariadnický zjazk pri kloštorskej vodže má jutce večer zjavné posedžinie tam nižším tváriniu pančicach Kukove jutce večer 7 to bude.

0: Daika, Mechka, Mirna, Ujba, Galschen, Asiatok, alle ihr Hakle, Sidam Hojin, Styria Posta.
1: Nabožne svoa.
0: Tutema, Jensa Rana, Mirčin Bauca z Budyšina.
2: Ja so podarmo pracuju a přivožuju svoju moc podarmo a nevúžne. Takú skôžbu namakame poda profete Jezaja. Přesvapenie a beznádžinnosť tutoch biblických slov, kýž Búchu ako ochranovské heslo tuto dňa uzvolené, ktoré kúždy z nás sobu začúvať zamože. Začíš, že sa šaprovca vúdaniva nie, neladajú na to, hač nádžele, abo pri osobinských předezačach, stano samo ište bude boli, dešli proste zrštenie. Přesvapenie vo neradženém, přitruží so ište niu, abo žarovanie vo návožované moce a proce. Cíl myslené, a temu ište brojené energie, ktoréž bychme za druhé věci mohli trebať. Necham so kroblič tute svoja na nás počávovač, jako bychme mohli naše šitné starosti a frustrácie cíle profánoho razu přírodovač s dointom, haj koho poprom. Svoja uvoha tak menované Boží otročk. Ač je to ľud israelský, Kristus sam, abo skere symbolova apostova, o tým so ani teologovi, ani výrivi přes jedný nesu. Kunsti je prinotné sáde pak ište faluje. A tuto nepovači jenož za Božovo otročka. Štúškulie, ale tiež zauši prúce a moce, ktoré džien vôte dňa navožujeme. Moje právo však je zaujeno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budyšina, nadavku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Štyri menšiny. Dovoz miche, to je Strange Love od Deepish Mode.

0: Niko Santos, All Time High, Vosom Hodgin, Dvanače a Katka je přimný.
1: Polícia z G.
2: Češka nezbožo s jacerými zranenými je sa stalo sobotu na večer Kamiencu Ježovie. Tam je 2,5-letná šoférka Audia z dotaľ neznatie príčiny na napřečenú jistnú zajeva.

0: jadlu pšindu.
1: A to rano vosmi chyžo, vosom hodžin, sedam načeje. Před třemi týdeněmi je zorecu so dom sypnil. To závěšče nikto z nás skomžil nie, co přisadžichu přitom svoje živenie. Policia a pomocnice dva dny za nimi pytachu. Če dlapak je so dom zcova sypnil, je vůlke prašenie, kotrému so policia vinuje a maja tam pouštím zdaču nové informácie. V MDR vůsevaniu Kripo Live sú to o tom rozpravili Katka o čím kolegojo tam dokładne rieča.
2: Miestom policia z toho vukadža, zo môa je pozdatnej paduchaj písaného metála nešto z nezbožom či nič mieč. K písanému metáli slúša napríklad kobal, kopor, nikl abo vôj, vo najpýtašte je predovšim za kolesami abo tiež za šrotom. Muži driestaj na vonem dňu tiež v domie pobyvoj, ktorý je sa pozdíš o sypnu a staj tam emt za tými šelakými písanými metálami pýtavoj.
1: Škak je to nikde tam tún zvisk, šako reka, vonedre z tej

0: Šelajke druží nedávají.
1: To je opísané?
2: Tačinka.
0: To můžete toustovat.
3: Trubci z dřeva.
4: To je bylo.
5: To je může paslič.
6: To mě jen si říč potřeje.
7: Tam hore jen může malovat.
8: Písat.
9: To může zase vůzívat.
10: O to může mám plakáty činč.
11: Je může s tím pavdovat.
12: Jen může to odsíjat.
13: To má druhé celé vůtře kromy. To může jen se zrzat.
14: Na nůzniku to vysa.
15: Nůzniky jsou tež do materiála.
16: Oh, já jsem čipne, oh, já jsem čipne, oh, já jsem čipne, čiri rivo.
17: Ty můžeš si tyž říč, votřič, no vidíš, věšče, ljube děči, što je měnené, jeli haj, potom napísajče nám prav otmou na kartu, stělče ju na MDR Serbský rozvoz, pustuje na město ci budušině, opetajče tyž rádi našu internetovou stronu pod děčac raj, namakáče šitko hodančka a můžeče si tuté naše na nože vězo ještě raz naposkač, hore a dele, priky a podvu a votam rejane formulár vupení a nám vašu votmu připosvač. Sobotu přeradži vám dundak potom 8 hodin 30 na podživečích prav votmu a tež, štú smysl přes riane, my to veselič, štú je dobyčer abo dobyčerka našeho hodančka Juniu.

0: Clemens, Kolanam Saspiva, Haiku tam, serbskim rozvosu, no a što se tam Haiku rianeho stava, a zasad nešto je nového, naše horny vúžice, no to vie Katka, je na pół dziewięćich.
1: Serbski rozvos. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Slepjanska farrarka Jadwiga Malinkova bude přichodna spolnomocnjena za serbske náležnosće Evangelske krajne cirkvi Berlin-Braniborska Šleska Hornja Vúžica. Ju zapaka zaja do tutoho zastojnstva na zromadnym Evangelskim cirkvinskim a domizniskim dňu přichodne konstudženja ve Vojerecach. Nimo toho cedža vieriví zromadni kemše s Božim vodkazanjom svečić, kajštiš vedženi po starom vojeruskim mjestče doživić. Jeden z wierszków niedzielu będzie korzu koniacich zapszehu do spal, gdyż oczekuje w obdzielniku zromadność a serbska biesada, praje wojeruska županka Gabriela Linakowa. Svedzenskie gemsze z wojeruskie janskie cyrkwie serbski rozwoz niedzielu oryginalnie przenoszuje. Zazbie do 5. leta kulturnie zarody Budyšinje je sobotu viace hač 100 ľudí doživivo. Duo Helena a Jan Brezan Heduškec je predstaju svojske, nemske a jenželske spivy na zarodže serbsko ľudová ansambla. Od letušeho maja na zarodže rozširenú kuchňu, tiež jevišťo bo hinak zariadované a vumirče a vumirce rajanicko z kulisu starého miesta pozadku. V Brezovce dževinske gmenje so nedoša gratunja vonjoveje vobore dale vúživa. Jedna rumnosť so runje za pestovanju pretvarja. Přidatne k vonjo vobornom rumam, napríklad za dale kubvanje, nastava tam rum za kreatívne zábiery pestovarskih džičí. Vo postupje tvarskih dživov na minjene gmenske rače informovachu. Tukvilu hišče sucha tvarske a vopmietkove dživa dale du, a na zanitarnih připravach so tež dživa. Komunalna pestovanja ste podla starje vonjoveje vobore, no a gratunja bo direktne napšečo natvarjena. V obvoku iniciativy SEŠ, Sič serbskih hučpnikov, zetka so sobotu v Lipsku neče posta serbskih hučpnikov a hučpnico z Lipščanského regiona. Jich bi jako vonoorganizator Jakub Grul pod hesvom Urban Serbian Sounds na vomenu přeprosil. Z dobom šedstajchom noze noa svojske serbske učbne produkcije. Tak vústu poaše miestrujem duo Valborga Vaujic a Izabela Kauduinska, kajštiš Luisa Naukec pod pseudonymom Knittl. Dve dževaničce vienovašte so tvorenju fičora za radio a rekonstrukciji hižo zubenich serbskih reju. Magdalena Šeferec od Kuluského jichanského tvorstva je si včera cíče leto pospuchy titul Sakskije mištrky skakaniu v Holešovské Dubrovce vudobila. Na turnierie sú kunstudženia ve viacač 23 prúvaniach sakských mištrov a sakské mištrky ve všich starobných klasách zvieščili. Nesvačanské jichanské tvorstvo je s tým hižo cíči kruč pospuchy sakské mištrstva disciplíne skakanie prevedlo. To bych upojezdče, kotrž namakače tež na našej internetnej stronie a na app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Nás očakuje spočatne svunčný džen, popúdňu se potom viac a viac mročelu přidruže, vostanje pak sucho, kež meteorologoje minia, a to při maximálne 24 do 27 stopňach. Dženca zmieme skýre svabe vecik a tun přinže z juha. Jutce zmieme trošto mročelu, tiež pokapač soma, popúdňu drevisča nám tiež nevedro, a to při 17 do 22 stopňach. Sredu a štvrt kvostne dále nevobstane, se svuncom, mročelemi a švielemi, temperatura potom dále spadne.
0: Kečbu na našich drohách, kečbu na A4, nás mi drežane mes honim vujezdom a pošovom, tam by nezbožo v tvarnišču, tam na kuže pa trošku viace časa zaplanovač. A4 bliskače mam, chceme raz vodživač, napríklad prinisti zejicach, tam sede a drohe fota, tiež na bíšišča dživedžesač, bílšecach sede a drohe fota, nás mi budestece. A4 Frankobrod, nás mi drežane mes Cyroškom Drežďane zapad a Drežďane staré miesto a Wudychaczepras, na Besto, Wosom a Sidom Desac, Mes, Lubijom a Oberoderwitzom, potakim Wewużice, Minabulecji, a potem na Styrihische Stworte, Byskaczo, Byskaczystea. Tuż wam dobru, a wiesz tu jest, bo przyjemuj tu z Budyskiego Studia Katka a Jakub.
1: Serbski Rozwóz.
0: A to Styri pona podziewaczyć, Romadze z Doktor Taste, kisz nas nitko przewodzia. Znamieńcza, cimieńczny do Serbskim Rozwózu.

0: cibedlki na dževeč je, no a to pokukneme do Braniborskeje a na jednu prapremieru Jana Cyša. Tutu vosvečichu na 26. festivalu nowej hudźby Intersonanzen w Podstupimie. Tam doživichu zaradowanie w najšlakorišich formatach. Koncerty z viacehač 20 prapremierami cirkonie a koncert štvrtvečer w Muzeum Fluxus Plus Podstupimie zahají so ze spivom Jana Cyža na text Redewendungen Kita Lorenza w interpretacji sopranistki Pia Davila a svojenskie hudźbnice Neža Torkar na akordeone. W obie hudźbnice stej viace kruč w uznamenenej interpretce klasickim hudźnym živeniu kruče zakotveni a vážny aktorce na polu modernej hudźby a publikum je prapremierne predstajenie žortného texta ja teksta Ligta Lorenza a prapremieru Jana Cyža, dere přiuzavo a sa komponisti a vumjučam zlošným a dlhým vutraným přikleskom Čakovavo. No vidíš, potak jem sme tiež raz do Podstupima pokuknili, tam mi ješe Jan Cyš hudžnú prapremieru na text Kita Lorenza 8 hodin 7 a 40 je.
1: Trude me přepraví, daj kažo ma zašloste, a ja sonju zosem tam, čiž kužda ľubo sa počnie.

0: Vejne nasveše su šuži, velika tema, luže se starost, čiju muco obhradaš s krizami. Budešenje jo se gano založiva Sarska mirova inicijativa, srjodu jo vena se zmakava hršobuzu. Dla coga su zajemce prišli, a vodcom jo tam to grono bylo, jo naša kolegoka Štefani Kraucojc uzreniva.
1: Prišlo na to zmakanje jo činasčo luži. Pelojca vetnich su serbe byli. Šake vetnich su na politiski pat aktivne. Ve ceskego boka su šake zlonki selskego semapidla byli. Teke Falk Peschel, vetbislajns partaje BSW ve krajnem semje, jo dojel a šemelojc Monika a Hans Peters Hoschebusa. Venej sobustatkojotej ve europske levice, oplivate ako taki uske zviski do čehojskeje. Peda iniciative jo Heiko Kosel. Wenn rozkladu jo vet zamiru te iniciative?
2: Ako prine chceme pokšačovať v tých pracovaniach Serbo za rusko-ukrajinské vujadnanie, pen ako druhý typ chceme viesť diskusiu vo vúživaniu Vúžice za vojarské zamiere.
1: Už aj toho, co Selská mirová iniciatíva mladostným podporu dáš, tež nekšej vojenskú službu absolvírovaš a uknikam a uknicam pomagaš, ktoré štrajkujú prešivo vojenskej službe. Dalšie cíle sú?
2: Potom dále, co mi pomagaš k tomu, až my máme lepšiu koordináciu medzi mirovými gýbaniami v Nímsky a v susedných slovenských krajach. A se vieseme také o tom viac diskusiu naš osobný serbský part. Však sme ako Serbie 10 let bžeze vojska živí a to je znamený impuls za všakovaké diskusie mirovej politiky.
1: Dalšne sú dojeli z Balinja, ved tak pomienonie Friedensglockengesellschaft a ved organizácie Deutsche Friedensrat, jo pödlabil jich predseda Gerhard Emil Fuchs-Ketowski. Wenn ihr 2005 als Wajascha kandidierowal za Livicu, will es gräueskem wilbnem Okrisu blas weskuech wilbu, a jo gradu obswadne, na pschiklad za Interview, kitterisch wenn ihr tekte dal televisinemu schelaku rt.de, kitterisch jo nimske zakazane. Vecelskiego boka jo se wiele konkretnego pojedalo, na pschiklad wytglosowanie dla obszelenia na selskem swieżeniu w juniju w Hoschebusu, a to stwierenie miruich seszu. Hrža miruwa z budyszyna jo rozprzawila w togo, co jo se jużo stalo planich.
3: Mi bejara ważne, że ta serbska rycz tej w związku ze mirowymi temami so jewi, a dla to sam se rozsudziła, że ja ten projekt European Peace Project podpiram a sem ten tekst do honja serbštine převožila. A leca sme samo druhý kroč na tutem projekte vobdželili a sme so na bohatej v budušine zetkali. Sme ten European Peace Project v nímske a tež serbske reči přečitali a sme k tomu tež mirové spivy spivali. My trenie sme jara vylibili, jenož 20 osobov, ale to by še tohle je na rejana vecka, ktoré sme tam na noji stajili.

0: Majko Kruzel je od teke stajšine pojeda Dolnoselskega gymnaziuma a viži ako jatno šižišča svejogo angažmenta pitpera mladých luži, kateriž nekši akceptirovaš vinovatoš za vinsku službu. Teke to je bylo kratu konkrétne. Zešuki s informáciami vo pristupovaniu v danem páže sú byli namiestne. Hajko Kruzel je teke uzvignul, a šeske gymnaziasty sú pidla v komitiu seši šulského štrajka přešivo venskej službe. Tomáš Čornák z Nebelčíc je ulicoval, až na zachože jeho sy sú stoflícky s mirovým gelubiaškom. Biele malých akciú je to s takým. Dalšný gošč, Vana Miškank, kroni cogola venio sa občelil.
1: Môžeš sa kúžilko pšašaš, kde všetne kroni, my sme přešli o vojne, ale s týmto vojna ešte nie je zakoncona. Tento musí sa jedno gýbanie, zachopíš a tam, kde kúžli gos, svojšané byš, kúžli dej svoje meniny, k tomu groniš v tom zájme zgromadným, až my nemusíme přijdúcu vojnu ho doživíš.
0: Tak gýbanie, dej se nento stveríš přes tú novú selskú iniciatívu, ktoráž je ešte mála. Drugú smienicu je mil Gerhard Emil Fuchs Kitovský z Balinia. Wenn jo glujke chyle pojedal, pokazal na mjaze národne dogrona a obtvaržil svejo mieninje a špicajčna Nímska dejala byš neutrálna a bžezbronju, waffenfrei. Wenn jo uši togo ulicoval ve svých oglidov v Moskvie na přepšosenje vytpislajncu rusojského parlamenta Duma a jo vyspetoval oficiálne rusojské pozície na přišivo Nímskej. Rádne napřešivnienie vecelského boka nie k tomu prišlo a také žiadno priglosovanie nie bylo. Celské gesti sú tu sredu sebe skedy koncentrovali na konkrétne akcie ve svých miestnach.
2: Serbská mírová iniciatíva žijeva dále a co ešte je veci prezentná byš na zmakaniu Hršobozu sú cvonky iniciatívy gromadu přišli. Pedla serbských akcií jo jaden zastupník Nímskej mírové rady predstajú rusojské pozície ku tuchylnej vejnie. Štefany Krautsovec jo rozpřavíva.

0: Sobotu a nedelu sveše evangelske serbe vesem žasete jubilej, a tek ešte dalšne jubilej, vesem žasete serski evangelski cerkvin žen bužo v jajnske cerkvi v Varecach, a na co se evangelske serbe jaseliš mogu to ve predikant Manfred Hermaš z Ronego, a joko mam nento při telefonie. Dobre žen, Manfred.
1: Hej, dobro, Jean.
0: Ja, dla cogo jo ten cerkvin žen, ten serski cerkvin žen, taki važne?
1: Jako prenje je toto 80. zetkanje evangelske Serbije, dvima je cerkvima, sakske a naše šleske cerkvi tam v Vojarecach, a to se zahopi sobotu zega dvima je z malej nutanošče v Janske cerke Džerži Jufarka Malinkova. A potom cizamkne so serske vedženje čez Vojarece. A to je Duricne, a to cenite Sigrun Nastalina a Werner Sroka. Potom je Štyrjoch, Mava Švatšizna, a potom serska zgromadnošť skupiny Holaski. A potom je to na sobote Došč.
0: Nyní to jsme už žil programa představili. Vážná akcia bůže také na serském cerkvinném dňu bůže za pokazanie fararky Jadvigi Malinkovie do dalšného amta. Vyšče věle let ve té funkci živali, vyšče byli předsedar serské přírady evangelské cerkvě. Nyní to převzio toštu funkciu serská fararka slepem. Jak vážná je tošta funkci ja za serskich evangelskich Serbo.
1: A z tym mamy zaso jeden wóz, horeka, czy naszym cyrkwińskim wiednictwom, za so nidom, może so bez hokolo pucze na wiedomie brać, a ja co wsem prajl, to je nasz cerwiany telefon.
0: To musisz o krótko rozkładować.
1: Nein, da war nikotre Wirze, das sam nikotre Starosche su, a potom ne možeme den dleki putsch, ches bei mit Promschku, aber zirkwinske Wokrese tschic, hatsch der Horiger do Berliner, možeme nidom, tam das Jednistvom nasche Zirkwi do Kontakta tschic, a potom je to ten krutschi putsch, ale ja možem prajec, to nesem ja ženje wužival, dokolaž ja sem všetske vjece mogal radovač v našich krajzach, kotre sme mili v te serske čirade a potom tež v tých kontaktach s drugih farajemi a tak.
0: Co vižiš o vy ako nevážnejšie nadavok, nento v oko gnušu?
1: Nej, dis ja nento na moje posledne včeče myslím, potom je, zo so nikotre serske kjerluše do novago evangelského spirvarske pčevzaja, de dživova skupina nejo na to mysliva, ale ten puč dojednania hišče nejo koncoju, to so na tem dživa, to sem sobu dostal.
0: Potakem bužo to redne a važne žen serski evangelski cerkvine žen ninto sobe tu. Jo a ten dvažaste domoniski žen bužo pen neželu, nic to jo dalšne jubilijom a na to se šikne jasele.
1: Su šitske serbske ričace tam v tem voku zaplečen a vasebje tež za, su kemše za male za džiči organizovane a to činiti jedna Birgit Leonard a Katja Majerova. Potom po Kemšach jezdža oni se skremzarami do Spalo a tam dava v objed a potom jeden pisane program a potom zase na koncu jedna koncna nutanoč a potom zase tuta balongova akcija, kde se vete serbskih barbacht a potom četco tam zavise se jeden serski vodce nás a tiež je na vodmulva karta a niekotre vodmulve sú už vrčo dostali a to sa každý raz čelazujú, kto je tam nieco vrčo písal.
0: W tym czasie te serskie ewangelskie cerkwiny żyn bużo sobie tu a nieżelu ten dważasty domoniski żyn, nic to tak k tomu słysza, we werecach przy telefonie był predikant Manfred Hermasz z Roniko. Uczabny rzek, aż co nas informirowali.
1: Aj, Boże mnie.

0: Kužicenja.
1: V Žilově svýši žínca Gerhard Grebich svoj 62. bostak. Jomu gratulíruju z cevej učebe cvonky domovinské kubky Žilově a taky přijašele a znáte vestenšo strove a mýša rýdne bostakové svýžin, krizu lúbeje familie.

0: MDR Sachsen. Serbski Rosbus.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Claudio so, bich konstigen ja wolle burac a doma bibotom po civilm chile šuđe pisk.
4: Hej, to znaju, od příchodného týdena jsme ještě kůžu ponželu.
3: Trichy, naša býčtura tohle zase voa.
4: Tak je, a zo vyta monka před rádiemi nebyš še ničo skomžili, vostajče tu.
3: Na najrénče žomě na svěče.
2: Zadkula.
5: Můj start do týdenia.

0: Zadkula.
1: Naštada heva.
2: Dobro večer, Mođina, je krutko po 8. To rikave za usilanje modije žome, Franco.
3: Zadkule. Za vas při mikrofon je staj Claudius, a ja Franz.
2: Beach tura so bliži, tohle činime s vami, dženca, pravi warm-up.
3: Tak je, lica máme měnice tyž novosky za vás, potom pak požišo viac.
2: Malký tip, za to máte so předraščič.
3: Kajke sú regule a viele viace zoniče dženca, potakým v ostenče při rádiach.
2: Tež prav hučba, nesme pobrachovač, tuto nie nám dženca Kidian zestajú.
4: Dobro večer, tež od mne. Ja chcú vás hučbne na Zadkula Beach tru přihotovač. Tu iš dženca svišiče, spil Stereo Love od Edward Maja za kusk mirnýši štát. Ale za to, že spíšne dále s naším najľúbším spôrom Zadkula Beach. Za fénu rockovej hudby mám tu skupinu My Chemical Romance se spôrom Na Na Na. Prvnú hodinu za jí pak spil Eo Eo skupina Holasky.
0: Zadkula.
1: Šo tam je postudve.

0: Hajnáša Zatkula Beach Tura so příchodný týden započne a kaž se zavěští, že pytli Lica z osobitej novostku.
1: Lica máme za každou staciu měnujúce v osobitej mod

0: Runje je Beno Čemo, člon Wokrečanského modinského kluba, hižo vo přihotách na prvnej stácii naše letušie zadkula byť, ktoré povedal.
1: Hajka ešte un rek, přihotuje tam ve Wokrecach vo podže z plnej paru, tak so môžeme so na riane zahajenie naše volejbulové ture vieseliť.
0: Beno Čemo má za vás netko ďalšie informácie ko okolo stácie ve Wokrecach, napríklad vy Beno tež vo Lipšine, ktorúž ta jedna alebo tamná stácia nemá.
2: Aj, máme popravde najväčší luxus, už ja nekomu tak rek. Máme dva rajnišča, ktoréka môžeme dvojce ve Pesku rať. To je o sebe jara fajn za naše noj. A to sa môžu tie zase všetké musel veselé. Ale tak budeme ešte mal šo všiotovať, tak sa máte vypln perfektne vúmenené za račo. A môj Wokreca sa netko jara na vás veselíme, tak sa môžu vás vútromne přeprosit, hač do pondělí. Tuto pondělí do Walkers všinč a se přízevit za jiné volejbolové mužstvo. My samo ty šemo s nimi, dokud jsme tak veli hulce a holce, které nám veli pomáhá. To my se všemi s nimi, že můžeme sami jiné mužstvo činč, tak že můžeme se na Walkersčan klub zastupovat. Tu již hač do pondělí a všinč se rádi nimi na jiné kvůdné pivo a kobasku.
1: Dotla jara dere klinči, tu iš dojč če se do Woklec na prinu staciju naše je beach volejbulové ture, Woklečanska modžina, kaj ešte šmy, jako tým zadkula so na vás vieselíme.

0: što da sa také smieš?
1: Ja som proste vieselo.
0: Ach, vyšte, zomame za to krásne serbské přísvo. Poskaj raz.
2: Moje najlubšie serbské přísvo, reka, vun smie so kež nimc na te kancu.
0: Nás se znau?
1: Nie, ale mi so ľubi.
0: Viac serbských přísvo, zo niče pospevaj.

0: Srpske písmo je štuž vži a krane do hele pane. A ja vím, dokud je naša mač, jako bych mi děči, a tož ona přeco prajva, kde jsme vželi, a ona se muslova, že jsme vželi, a tak ona prajva, hej, budu byče spravne buč, hej, vak, dále, kvůj stanie.
1: Also, moje najljubše srpske písmo je, že je srpska dybko naš přeco pjatnač měšno přebožo.
2: To je bez proce, a potu nepřinže svotu.
3: Nepřísmo, kde se mi jara ljubi, ja napríklad bole kvataš, bole šmiataš.
4: Zanesmeš přes pyšne vodku do žita čísneč. To mám za. Riane přísvova, pvačive.
5: Hej, a to oznamenia nic tak spyšne hore dač.
6: No to my v zadku liniec nime, hač to džesačich išče vusevame.

0: Zatkula.
1: Szropiec.
2: Cinato až do nato junia vodmie so biskopske zetkanie modžiny do kloštre Marine Viezdy. Zromadne putnikuje modostni, pyši a s kolesom k kloštre. Namestne vočakuje vás dživaničky, zromadne modlitva a vodmienenú program. Večer zmeja koncert Kapave Already a Leve Vojen. Niedelu sveča kemše a zromadne snedaja. Přizovenie je online možné. 9. junia vodmie so v Kočine letne pustnice a 20. junia 5. Asperges Open Air Volleyballový turnier. Očakuje vás na 5. rý a kopice dobré nalady. Přijest je od napojenej možný. Započat krov je potom v jeni. Šojene hač na rajnišču abo kromě rajnišča jeselče so na odmenjane popodňo plný volleyballový rov. Přizvenie a ďalšie informácie podávaja přes Instagram pod @jugendklub_kotten. Za cít týdžen 17. junia odmien so v Radvorju Radvorský koparský kap. Raje so na ležanosti při Vulovej jame 2 v Radvorju. V obdželič môža so všice, kotrež maja lušť na napjatý rý a sportový džen. Za obdželenie je překačace přizvenie trebne. Tuto je přes Instagram akaunt @radvorske možné. Radvorský koparský kap skýči skvádnosť zhromadne kopancu hrať. Nové kontakty naviazať a odmienový džen v športovej atmosfére doživiť. Tam byť môžete vo 10-čich, 1-čich so prenára za výzda. A příhodno pondželu štartuje vizo Zatkula Beach Toura, kotrež so na tutým dňu od Vochličanského kluba vúhotuje. Započatk je kajs přeco 6-čich a zakončený je v 10-čich. Sobu přineš dobyče pokrom jenž dobrú naladu a snano přečelu, so byšče volibulové mústvo tvorili. Jeslíme so na vás, hač do pondžele.
0: Zatkula.
1: Tu som doma.

0: Što sluša za tebe k pravi kopajncovi rie před televizorom?
1: Hej, vize pravi kopajncovi runčka za vojanje, když sedžu před v obrazovku.
0: To nekotre znajú napríklad kulovate doby do ruškateho.
1: Ja mám tiež jeden, jedna rád traje 90 menšinu.
0: Aj a klasika, jeja, my trebame jeja.
1: A što si ty myslíš, Klaudius, o kak bude letuše svetové mistrovstvo?
0: Prajú vás tak, mám od feelinga sem dobre začuče.
1: To vidíme, abo inak prajne, to rozrysame vecie čím počasu.
0: A tiež, když so neporadí, myslí na to, volí vára tiež jené z vodu.
1: Ale nepše navaj prošu, a kaž praje so, myslíče na to, so dobíme ju cevšice na dživo.
0: Kaž tiež bude, najvážnejšie je tola Mailand abo Madrid, vona vec Italska, tiež tiež to leca tak pravie nepšitrichy.